0: Peter Malink, hižo lěće 1909 sta takle svojim science-fiction-powědančku opisoval. Tež so budžo ludźo z vizofonom komunikować, štož mjenujemy dźensa 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tabletu abo ličaku. Spowědančka je nastawa serbskim rozhłosu Słuchora, mjenuje so AK-1-70. Nie so z raketu do světnišća podaća, a měsačkę wobkružiće. Wizo je to tež dyrdomdy, wosebje wizo potom, gdyż je raketa spěšniša popuću, hač svěca a z tym samo čas přesčinje, a nadobo přichodźe při zemi. Poskajmy raz do wurězka studije Słuchory.
1: Sme pošem zdaču časové vrota přelečeli. Sme o takým něčím hižo raz v mojem studiu astronautiky slyšala, ale...
2: Ale što nitko? Ve kotrem leče da sme?
1: To nevím, ale dobi moj jako prynje profesora namakač. Do toho nemůžeme znova startovač. Vně prič. Sme hižo celou raketu přepytala. Napoj?
2: No, to žana Vůžica nie. Definitivně nic. Tu kam na Pacifik, tak svunčná horce, kajž tu je.
1: Kola puj, my so dospěch a také časové vrota jsou cyklický zjav a můžeme so jenož přes ně zase ručo domov dostać.
2: No, da si ve přichodnem dolu na také reálny příbrio doličí můj, abo?
1: Puj, profesor je zavěst, če tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladajno, kajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vjes, s polami dokovo-kovo. A, tam profesora zavisče njeđe najnđemoj.
1: Dobry dzień. Zrozumiče nas?
3: Haj, vitajče k nam. Sme hiža na vas čakali.
0: Na to je nešto na vuši, abo? Zče čipnikak daleđe se svuchajo do Vůžice leče 2011 dolečeć, to možeće z našej science fiction svuchoru AK-1-70. Ju namakače na našej internetovej stronje, v app MDR Serbia a vězo tež v ARD Sounds, što je takrec audio mediateka. Jo možete se tež deles čaneč našo svuchoru, a tuž poskač džeškulisče, tež zvisk za sečo nimače.

0: Chilo Melos. Dirdam dejstwa Marmije Drozeny.
1: Prajono, dźeda je jutun ktefe za wučišćenje.
2: Filomelos chce si fota wučišćeć dać, a to od błyska čaki steji při droze, so by poprom fotografo všech tych šoférov, kiž přes pěšne jedu. Ale zauješće so dopomniče, so je naš Filomelos zajiš wyraz s wotpoladom vo sebe spěšne před ním tam a sem letał, so by tyž jeho fotografoval.
1: No wiezo, da sem ekstra wupe grimase čau a elegantne pouze činil. Nětko, co wiezo te fota tyž mieć, tetla bychu dybli hotowe być.
2: A, wučišćeć ty je tule nemožeš. Fota dostaneš z poštu.
1: O, ekstra tajki servis zamde. Jara dere.
2: Haj, vosebite servis policije. Kiš tvoju adresu zvěstči.
1: Policija? Ta ma nitko moje fota?
2: No wiezo, a wona tež postaj kelko pokuty dobiš dla přespěšného letania pfačić.
1: Pokuta? Dobio prav.

0: Bědl na osm, nedam je za jenošne kotre sekundy. A potom ladam raz do přichodna, nie a ja nemenu nětko na napo, vosem ich, aber podobno, ale vopravdže do přichoda. Mače da v představu Wužice přichoda, hinak hač dženca pod ekim Wužiske, Wulkoměsta, podzemska autodroha a svitništva stacija L1 vosrič doho. Runje to je Petr Malinký, že leče 1909 a posta, takle svojim science fiction pojedančku vopisoval. Tež zabudža ľudžo z vizofonom komunikovač, štož menujeme dženca 60 let potem videotelefoniju na šmoratku, tableče abo ličaku. Spovedančka je nastava serbskim rozvosu Svuchora, menuje so AK-1-70. Ne so z raketu do svetnišča podače a mesačk v obkružiče. Wieso je to tež dodom, die vosebe potom, gdyż je raketa spěšniša popuču hač svica a z tym samo čas přesčenje a nádobo přichodže při zemi. Poskajme raz do Wurjeska Svuchore.
1: Sme pošem zdaču času vrota přelečeli. Sme o tajkim nečim hižo raz v mojem studiu astronautiki slyšala, ale...
2: Ale što nitko? Ve kotrem leče da sme?
1: To neviem, ale dobimo jako prinje profesora namakač. Do toho nemôžeme znova startovač. Nie preč. Sme hižo celú raketu přepytala. Napoj?
2: Nitko.
3: No, to žana Wužica nie je. Definitivne nic. Tu kam na Pacifik, tak svunčna hoce kaž tu je.
1: Kola puj, mi so dospěcha, tajke časové vrota su cyklisky zjav a môžeme so jenož přesně zas ročo domoj dostać.
2: No, da si ve přichodnem dolu na tajke rjany příbrjo doliči moj, abo?
1: Puj, profesor je zaujesče tež přes vonu gerčinu tam lešou.
2: No, ladajno, kajka do idylka. Tola kuskaš doma. Mova vjes, s polami do kovo. A, tam profesora zavisče nieče najnži moj.
1: Dobry dzień. Zrozumíče nas?
4: Haj, vítajče k nám. Sme hiža na vas čakali.
0: To je nešte na ušinic, vierno? Sčeda čip niekak dáleže? Se svuchajo do Wužice leče 2017 dolečeč, možeče z našej science fiction svuchoru AK-1-70. Ju namagače na našej internetovej stronje v app MDR Serbia a vizotež v audiotece ARD Sounds. Ju možeče si vizotež deles čaneč a tak popuču poskač tež tež raz žanu sečnímače.

0: Mate Dziswok mieje za nas runje powieszcze, a ja poladnu za was niedom do protyczki z naszymi pokiwami, ale też tutun pokiw za was mamy, a tuńsmy dostali sposredkowane od rzecznej motywatorki Marie Szocic. Kiczpu?
1: Tačečanska spevna zromadnošć zaso zvučuje po lečnej přestavce štvort kve džesačih započime znova spevač naš repertoar, kotro sme se natvarili, a so přihotujo na 625 let ptačece. Tuton svečin svečime v oktobre a netko si davame procu, zo bychme potom tež hodnje zaspěvali v cokvi a na svědženju.
0: To by po takým hýště raz prava dopomněnka za všetkých těch, kocíš cíčo se tam v občelič, pola ptačečanský je spěvný je tovaršnost, že dženca je po takým poličným přestavce zaso přichádna proba.

0: krótko po cibel genau se mi 7 hodzin 6:40 a nitko podamy se raz romadnie do Radworja, tam wšako maja 3 cyrkwie, wosadnu, staru, a tyž křižnu cyrkwi. Cyrki. Wo sebie křižerjo z Radworja, Barčonja a Budyšina ju tere znaja, wšako z teji na kirchuje. Cyrkwiu z bohatymi stawiznami su od kunc apryla ponowili. Nitko su twarske dziwa nimale dokončene, kajž Jakub Vůča rozpravia.
1: Dyž zvoni zvojn křižnje cyrkve, kotrž stražuje vysoko nad Radworjom, wiedža vjesnjenjo, zo nie je to dobre znamjo. Vun woła na poreb wosadneho. Zvotkel so mjeno cyrkve ma, wie Peter Kliman, kotrž so nadrobnje z cyrkvinskimi stawiznami Radworja zabira.
2: To jižo vecele starych dokumentach tak stejí, zojo so tuta cyrky Svjatého kříža mjenovala od založenia 1397.
1: Zoje cyrky tajka stara, votvonka scyva nevidžiš tak Kliman dale. Ale bě dodžažana, tak čvon cyrkvinskeje rady Peter Kubajk. Cichu su dybeli kompletne ponovič, vulke brúše bolenje mieše z mokrotu ve štěnach, tute dybechu z vosebitej masu sušič.
3: Kujze 12 cm su oni točili. A pan su oni tajku masu nuc točili, to na 1,60 m nucvo. Vodelka je ta voda hore čanova, te mure. My smo ten mirili s mojim synom, to bychu v zatem dzisien mirujo v 90-95% mokrota tých štinách. A když je nika vodhunka lada, keď te blaky, to kata nika von toči. Also to skneje pomalku.
1: Zo neby mokrota vodhunka hižo do murju tvočiva, je radvorský remesnický mišto Štefan Dej pod tvá ponovil. Za to sú peršč vodhunka vodnosili a při tým zajímavé. Was kinadešli.
4: Nein, was mir nur noch mal kann ich dann schit so kriegt dann bei der Rekord ist das geht jetzt schit dann schit so pach porabali. Das ist mal so schon alles schon die Rad wird da wurde dann na gut was mir dann kann ich dann
1: Krishna Zirke bus wo ich Jahre hat schisto lit nach Stabis nach dwoice niemale dospo nie ponowiena 1602 posta jako su gentsni shivota zatvarili a posledni raz 1808 a 1810 wie Peter Kliman.
2: Tut und Restauratio ihr samowiut Tedy kněz Žur, Mikvau Žur, když je tiž Radvorskou cirkvi tvaril, započal je ju jeden kapfan, když se pozdějšího čichinsky jmenoval, Jakub Bart, tu měl to prvně plánované za to činu, ale vůvěd je to potom Mikvau Žur.
1: A lica Petr Kubank. Ponovili su Božím dome nimale šitko, elektriku, wauki a vokna. Tež vota nišča su restaurovali, šitko babili, rune takajž dalše durje, tak Kubank.
3: Te durje bychu tu, ale te su zašubane boli. A to smo pon zase očinili a restaurovali. To je pše huske. A jo smo te jenu wauku onzali, to jen kmenšu on sinže.
1: Tvarske dživa su nimale dokončene. Džil Pučika maja hišče doplestrovač a vonka dalšu lampu připravič. A što je to šitko pvačivo?
3: Ja sem ten Planovo oko 2540 a od lidera smo 110 dostali, also to maksimalne, što ište da spihoja, bonifaciju skutke opravu, te hačo 520 cea pšidač. Mo budžemo oko 310, nešto do jace, 310 budžemo trebač.
1: Tak čvon cirkvinske rade Peter Kubank. Projekt Ponovenje křižnje cyrkve nie je hišće cyle zakončene, to čaka hižo dalši vujki projekt na njeho a Radvorsku vosadu Ponovenje vosadneje cyrkve.
0: Zvon zvonja, česač menšinu, doo smih je. Haj, křižna cyrke Radvorju je ponovjena, posvečić cejun vosadne fara Bena Jakubaš nedjelu 4. oktobra, a to na nešporje. Vo ponovjenju a staviznach křižnje cyrkve v Radvorju je nam Jakub Vůča rozpravjal.

0: Philomelos. Dyrdam dejstwa Marmije Drozny.
1: Prajonu, dźeda je jutun knefel za wučišćenje.
2: Philomelos chce si fota wučišćeć dać, a to wot wyska čaki steji při droze, so by poprom fotografov všech tych šoférov, kiž přes pěšny jedu. Ale zauješće so dopomniče, so je naš Philomelos zajš wyraz s wotpoladom vo sebe spěšne před ním tam a sem letał, so by tyž jeho fotografoval.
1: No wiezo, da sem ekstra wupe grimasy čau a elegantne pózy činil. Nětko, co wiezo te fota tyž mieć, tetla bych odebli hotowy być.
2: A, wučišćeć ty je tule nie możesz. Fota dostaneš z poštu.
1: O, ekstra tajki serwis zande. Jara dere, hoho.
2: Haj, wosebity serwis policije. Kiš tvoju adresu zvěstči.
1: Policija? Ta ma nětko moje fota?
2: No wiezo, a wona tež postaji kelko pokuty dobiš dla přespěšného letania pfačić.
1: Pokuta? Dobiu prawe pokučić? Takle... Poniżnie a żelniwie uznawam, co sem przyspiesznie leczał. Toryka, te fota nie są za darmo.
2: Nie, na łopak. Dobisz płacić.
1: No hej, ale... Ale totla ja nie jestem z cyła był. To może kujś na druga drużna też być.
2: Z poprianczką bysku? Ach, Philomeloso, tački policija ne obskoži. Žaden strach.
1: Puh, na jednož djere. Bojach so iža zo mje dojastva tyknu. Klak, a prič?
2: Nije. Myslu si skere, zo dostanje jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim revire. Rubrika Kuriozne.
1: Čest je vezo lepša, hač pokuta. Najlepje zo doleču se k policiji a poladam, hač so tam neđe na fotah. Namakam, ho! Ej, snadoci, da tiš ište autogram, ho! Frr!

0: Nětko to podamy so raz zhromadnje za kulisy někotrich domorstwu. Kelko da płaća cyrki poprawom za wužiwanje rumnosću, gdyż so na przykład jako kur zetkawaja, abo na hinnejše vášnje wjesnu zhromadnosć čaja. Z tutym prašenjom je so Mati Čispok na puć podał.
1: Wjesny předstejičo, koniec, Christian Grun wuspyta wjacory kluczyki, predahač wozamknie z prawym kluczom durje burskie stwy. Tamniše rumnosće są kietro prašane.
2: Tu koniecanski tu towarstwo je dum, hodwe wopospodarin od wjesno towarstwa, užiwanie od młodzinsko kluba koniece, od blidetarnisko towarstwa a muski kor. A w přichodzie budzie tež jedno seniorowe zetkanišće tu nastać.
1: Podruž za rumnosć učinja 84 euro na večo. Pfači znaki so dlhodobnje kytro na towarstwu kasu wuskutkuje. Christian Grun je menuce tež člon blido tenisového towarstwa.
2: To je jara vopće zovače za všech. Pfači zne su so podvojili ve poslednjih letach. Zaleži na tom, so to pun, trošo to štrum je trošo podo, ale vone je to ta čopota, kotrež nas počežuje. A potom na žurli tun čupo tu jara užijemo, trebemo, mi ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač, a to je te droje po nas.
1: Drohe zvučovanja maja tež pola muskeho kora Delane, kajž pokladnik Tomáš Noak poveda.
3: 22 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž, a za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, ktorýž má koru, že z jeho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zapračiť a nám na útrobe leží, zobo sa tam je mal ništo zradovalo, zobo to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávanie na zbierač te peneze.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A městopředsedka Lydia Münková praje k tamnějším kondiciám.
4: Mo máme te zbožo v Radvoju moc odnajeć jeden rum, kotr jsme posvětili na meno založera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, kotraž je bylo v obsedstve nalutovania. Hižo tam sme si rum odnajeli, miestom je dom v privátnych rukách a môžeme k jara přijomným kondíciám a ze vulkej pomocu vulkomyslených darov si tu rum tam odnajeć a tam naše probe odmieć a tiež rum k druhým skvádnošam za nás vúžiť.
1: A to pfači mejo niedže 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, gdyż chceš na koncu za všetko nazvučovane aplauz žnieć, kajž je to Kromea tež od svojich ústupov zvučené.
0: Maty Čispok je so towarstwach w Oboniu. Kelko maja za zvučovanske rumnosće zapvačić. Česač minčinou po napođevěčich je 8 hodin 40 po takim 20 minčinou. Nětko ještě za vás vysyvame. Dobranie.

Jasena Žemaš, máš o dobrý cest, rejdně až sebě chylu zejšo a až z čo zašaltovali náš serbský program. Mojo mě je Gregor Klim, vítešo. My jo všechno znajome. Znaš sami teke cenime a ve toho nic nevieme. Jano te druge šerpia a nemogu zaceniš žednogo vecka. Smarcaš? Jadna přes 60% tých muských a 40% tých ženských smarcajú. Vesibne gaž bývajú starše a my chceme sa žinca ze smarcaním zaberáš a to cenime sebe s našimi maminoricnými najsach. Do toho pak druga téma a to, že vo vícirytnosť a vo to, kak sa to ustatkujú ve Žišoniach, ka Žiši pejedajú drugu rýc, co to veznamenie za integráciu a skromatné živenie. Jo, pa máme ešte jeden tip za vás, ako sa interesirujú šo za sviasku muziku, muzika tuženia jove plánia a ako kúšte svoj také vaša nejľúbša muzika. Muzika.

0: Wetkowaki we serbskich žišonjach se pracuju, aby nimskorecne žiši penauknuli serbske słowa. Na drugim boku je to teke we Łužycy dajo wiele žiši, kterýž deje we žišonjach akle nimskorec nauknuš. A kak dej to funkcionirowaš, a kak dej funkcionirowaš to zgromadne živenje? To je velika tema Fröbelowije kupki, venajo nosarka žišonjo, ku kterémuž sve dolne Łužycy spúša. Vesem nás čo žišonjo a hoto, tam nejo žiadna serbská institúcia pedla, ale ku tej téme jo sa obkeniva moja kolegina Štefani Krautzwec.
1: Maju žiši u nás dobre zaklad, aby mogali šuli úcpie sledovaš? Obkneže došteje tu nímsku riec? Fröbelová kupka, nosaka wiele žišonju nímske, jo tu vec přepetovala. Kamil Vjencek, jadna fröbelové kupky v pycajčnej bramborskej groni.
2: We Frankfurcie je pomiernik jak 50-50. Połowica familii opedajo nimski jako domacno mamino rec, druga spomnijo szake druge rece. Wesreszcie je drugie je kupki stoje pelske familie na prednym miestnie, usledk bliskeje granice. Druga wielika recna kupka malcnie rozczo, to jo arabska. Ta kupka rozczo dokulaż ma tendencjalnie wiele žiši.
1: Kak žiši pojedajo nimske, se pokażo we přespytowaniach do zachopienka šulie. Fröbelová kupka južo obliduje rycne zamężność žiši, gdyż sú dvieliše stare, kroni Michael Kulpreš. Medio preda Fröbelové kupki.
3: Wir haben jetzt mit dem Beobachtungsverfahren BASIC eine Methode entwickelt, dass wir jedes Kind einmal im Jahr beobachten und den Sprachstand erfassen können und dann ziemlich genau sehen, wo gibt es noch Förderbedarf? So haben wir natürlich auch in Brandenburg, in Cottbus beispielsweise eine Einrichtung. Da haben sehr, sehr viele Kinder einen Sprachförderbedarf.
1: Fröbel jonento da Litzbe se zachadnych lit dozjavnosti. Co se pokažo? Rizna situacija minšich žiši je v čech nimskich stronu negirša v Bramborskej. Jadna Češina žiši potreba vysebne spichovanje, aby mygala uvenožeš přechod večišonje do šulje. Přicuna je teke, až veli žiši má drugu maminu rec ako to nímske. Kupky v žišoniach bývajú veci recne.
3: Wenn wir über das Thema Mehrsprachigkeit nachdenken, ist es für uns als Fröbel besonders wichtig, dass zunächst alle Kinder sehr gut Deutsch sprechen. Und wir versuchen auch, den Familien das Versprechen zu geben, dass ihre Kinder, wenn sie dann in die Schule kommen, Deutsch so gut beherrschen, dass sie in der Schule gut mitkommen können.
1: Jednotlivých párach je to 96% žiši, kterýž potreba veľa rýcneho spichovania a má napríklad arabskú rýc ako maminu rýc. To plaši za jednu žišuňu žanduje. S personálom je úzko, dla personálneho kľúca. Michael Kuhl preškroní, o bužo deje nové fachové personál. Ugleda za tým, až musíte nosať to, že dodatné sobožila šeje zasežovaš na svejské kosty. Rýc je jadna vec. Kradu šakoráke kultúry příbytných žiši je dalčná. S tým musí v žišoniach nikak ujiš. Aby to uvenoželi, je nosa frýbel dalčné kšacké tóre.
3: Mit dem Beginn des neuen Kita-Jahres in Brandenburg beginnt auch die Arbeit unseres Beirates für kultursensible Pädagogik. Das sind Fachkräfte und Führungskräfte, die andere Kulturen auch mitbringen, eine andere Herkunft mitbringen. Und das Ziel und die Aufgabe dieses Beirates ist es, vor allem unsere Kita-Teams zu stärken und zu sensibilisieren für die Belange von Familien und Kindern mit anderer Herkunft.
1: Tams, die zentralen Themen, Vizirecnosť v recnem uvišu a to senzibilne obhradanie s kulturnými rozdielami. K tomu slúša teke, až dajo jezeb, že svinecego mesa. Gilde a islamský cukorový svižinc je tam jednak vážne. Uvisky v Žišuniach sú přes QR-kód přistupné v šakých recach. Za nauknenie nímskeje rece v Žišuni přecetajú tam knigle. To se čojná dialogický pád. To groni, žiši deje slova vyspětováš, kterýž su slyšali. Vedku bláky pen upšašajú žiši a opytajú rozgrono naujaš vo kniglach. K tomu přižo išči?
3: Beispielsweise haben wir Vorlesen in allen Sprachen entwickelt. Das ist ein Projekt gemeinsam mit der Stiftung Lesen, wo wir insgesamt 9 Kinderbücher, die es auf Deutsch zu erwerben gibt, auf den meistgesprochenen Zuwanderungssprachen haben übersetzen lassen. Das Ziel ist, dass Eltern sich das jeweilige Buch auf ihrer Familiensprache ausleihen können, zu Hause auf der Sprache vorlesen und dann in der Kita das gleiche Buch auf Deutsch vorgelesen wird.
1: To njekdo ni až kužda žišunja jednak žila. Pistopowanie wytwisujo teke w togo, kake žiši su na miestnie. Kamil Więcek uzbiknio, kaku rolu grajo maminaric tych žiši, kateri šteje u nimski uknuš.
4: Ten język ojczysty trzeba znać bardzo dobrze.
2: Musisz swojsku maminoric derje obkniżyć, wena musi być ksusze fundirowana, ka służy jako zakład. Czym więcej riecu pak dają we familii, kronimy jej więcej riecna familia, czym laszczej padnio gelesie ją nauk nóż przyducu riec. Zajomy na przykład familię z Afryki, w której się pijeda francuski i afrykańska riec, każ to gele chęzi do dzisiaj, żeż jo niemszczyna gwona ucna riec, pe nauknio to gele malcniej niemski. Ako takie, ako doma pijeda Jano Jadnoric. Wiece ricne familie, abo žiši mają z takim lepšinu. Nauknu druge rice malcnie, a to z napšodu obkšuš jo južo žišuni.
4: Potwierdza już przedszkolu.
1: Szako upominania su na polju zgromadnego żywienia. Na brachujucej dobrej wyli pak nebużo to przedzeszy kamsy iż, kroni więcej.
4: Wszyscy rodzice,
2: wszystkie starysze, niegdy dający na kraj albo kulturu, ako nam przepadają swoje žiši, je nam doverju. A kaž oglądają nasze žišuni, starysze brzeze uze šakšie, až žiši nimski nauknu. Veni nevíže žišuniu jano ako miestno zakrajkanie, veni vecakajú ved nás teke zaviesčiš, až jich žiši nimsku rec nauknu.
4: Učím jazyka niemieckiego.
2: A vo veci riecnosti v žišoniach a konceptach při nauknieniu nových riecu je rozprávila o Štefani Krautzec.

0: Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Nie, mešo, nie mešo, jeden čach, ja nie som usnul v studiu, ale to mežo juža usnul, kaž nechten připadla tak vosne z marca. Jo, vy to znajošo, ja nové bajkach, jo z marca nie znamne za dobre a dvimoke spanie, vierno jo pak až tiava moga z marca, a tak malcne ak mežno duchtariu, dle tok až jo jeje živinje a z nemenša strobota, znaš? Obkrozona. Maria Likowska-Winklerowa Josse ze smarcanim zabierała a sobie za to teke była na naszych sach.

0: Chrycham. Ja se chrycham, jo. A mi pěnáme tusný, jak teď zase vycušíš. Ach, ta negorí se pěn. Tak a věka, chrychané je ostrové.
1: Veliká burjovka jo měla želku a knechta. Frico jo byl ze Žilova a Marianka jo byla z Křišova. Jo měla žlute osky, také jak pšenicené kosky. Ona jo dejala žajča při Frica do žurju buchač, ale ten ni to mogal šušač. Gaž Frico jo spal, jo ten cašne chrychal. Pen jo vena pevedu šla a jom do oblica lenula. A pen jo byla ta pestola ešte mokša. Marianka jo se mysliva, net mežo to iš, ale kak buďo to, ve zimě byš. Marianka jo za radu pytala a jo při starších ľužů se obšašovala. A te su jí gronili, ona dej do komory iš a Frico ju za nos přimiš. A na gubu peš daš, pen buďo Frico živny gledač. A nebžo věcej spáš. Věste, ecio Marianka to tak getovala? Pen deriš to dali ukazaš, pen nebužo věc ženk nechce přespaš. Ale se myslím, pen budu ještě věc chrochaš.
2: Smarcišovi.
3: Ale kak, až ten žít, ten musel pneme z té pistolie ven a pneš ti do lojce na kauču ljaža a tam pneš ti šlože, kak ja varím.
2: Smarcišovi.
4: Ja, mnogi raz jo, pnale ženska mi tusnijo a potargajo a pn se obrošijo a pn je to pšec.
2: A smarcišovi?
5: Ne, ja tyk nic, ja rachnuju až nic.
2: A váš cliek, smarci ten?
6: Ne, nic, raz, ale to mi nic neškejí, gledokáž ja spím tvardo, až to než vůšim.
2: A ta ženská?
7: Můj raz, jo.
2: Slyšíš, aby to ve noci teď při vás
3: doma? Ne, ja nic nešuším, entvěda on nechrocha, a ja spím tak veľký, až to nešuším. Ja nešuším to.
5: Náš tak chrycha. Pen ten ubyňo a my máme geri takú špú. A tam, že pen to spane dali. Jo, tam je, že celo spáš, ja ga nám go.
3: Až usňaš, pen ješ. Viec chrycham.
8: To kúždy tyke rád nepšiudajo, ale ve mogej spánskej špie sedrie cesčej raz koncertujo. Zna povedcinione ju gubu, a nosom obglucnijo jadna česina doroščonych skero kuždu noc sveju žensku abo cvojeka z nocnym koncertom. Přitom jo dopokazane aż samo 60% wszych murskich, a styržašća wszych ženskich smarcy.